She. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Tři. Jedna. Tři. Tři. Jedna. Tři. Tři. Jedna. Tři. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Tři. Jedna. Tři. Tři. Jedna. Tři. Tři. Jedna. Tři. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Tři. Jedna. Tři. Tři. Jedna. Tři. Tři. Jedna. Tři. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Tři. Jedna. Tři. Tři. Jedna. Tři. Jedna. Tři. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Devět. Nul. Tři. Dva. Konec.